Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu. A ja tu som. A ty tu

0: 6 hodín 41,5 minúty. Dalibor Janda je stálica našich hudobných playlistov. Minulý týždeň koncertoval v Prešove. Ak ste lístky vyhrali u nás, tak ste mali šťastie vidieť Hurikána a muža, ktorý žije ako kaskader už niekoľko rokov, aj keď o chvíľku vám povie, že už možno trochu umiernenie. Treba povedať, že tento rok je to práve 40 rokov od vydania albumu a dnes už aj kultovej skladby Hurikán. Mimochodom, Dalibor Janda niekedy vstával naozaj skoro, pretože, a neviem, či to viete, pracoval na letisku. No, ale náš rozhovor začnem predsa len otázkou. Ako sa cíti a ako žije?
1: Tak víte co, já se furt snažím být takový jako kluk. Mám takový nápady, jako vždycky moje žena říká, ty seš ještě puberťák. Mám takový ten, dá se říct k tomu životu, takový náhled spíš, že prostě pozitivní. No. Já vždycky říkám, já jsem pesimista, ale optimisticky pracuju.
0: Vy jste Hurikán kaskader stále, ano.
1: Ano, ano. Takže poznáte, snažím se, no. Víte co, samozřejmě roky přibývají a člověk zase nemá přehánět všechno, ale má se na sebe dívat. Jak když se vidím v televizi a na nějaký záběr nebo něco natáčíme, tak člověk má být takovej trošku rozumnej a má si říkat, ale tady uberu, tady taky uberu, tady to nechám tak, jak to bylo a tohle, takže člověk takový jako má být trošku k sobě takový, jak se říkat, aby to vypadalo trošičku ještě na úrovni, no, tak se snažím a takže takovej ten Hurikán už jako na těch motorkách už nejezdím, takže mám radši vyhřívaný sedačky v autě už, no.
0: A povedzte, pane Janda, kdy vy jste robili na letisku, keď my si vás pamätáme už iba s gitarou ruke a na koncert. A na platniach.
1: Já jsem na letišti dělal od roku 77 do roku 81. V roce 81 jsem odjel pak jako už do Švýcarska, do Rakouska zpívat jako v těch Hazilendech, podnicích. Tam jsem byl s kapelou a od té doby pak už jsem se vrátil a už jsem řekl, že už nikdy nevlezu do báru zpívat tyhle ty písničky, protože si uvědomíte, že jsem musel tam třikrát za večer hrát písničku Fogotanz. Takže v podstatě řekl, tak tohle ne, tak buď budu dělat svoji muziku a tohle, anebo nebudu dělat tu muziku vůbec. No a tam se to zlomilo a začali jsme dělat svoje písničky a našel jsem pár tu kluků, který se mnou do toho šli a ty začátky byly až se kolem toho roku 83, kdy jsem natočil první single Jahodový koktejl, no a tyhle ty písničky pak žít jako kaskadér a hráli jsme Kličkovanou a tyhle písničky. Jmenuji se Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Regina Východ hodně zdraví, pohodu a hlavně hodně krásných písniček.

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si hurikán, hurikán, hurikán.

Teď tvoje známí podlehli představě, že si to ty, že si to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám, na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází a snad tu schází nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč pyžamo?